0: Ukončete prosím výstup a nástup, protože dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na trasu C. Muzeum. Přestupní stanice.
1: Stanice náměstí je v technickém uzavřená.